kde večer sestra Rosa brečí. Na starou boudu slunce zaklepe a vypráví, proč léto každoročně končí.

Ať aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez party nemohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Jsem žuchlal jenom veku, no co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu

nás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlel tam vdovec,

Včera jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležíš?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlín. Ta hlína se mi...

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. Dla ní tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

Básníku, neboj se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální najednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

0: je krátce po třetí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladel.

0: někam skočit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene,
2: no ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

aspoň po vlasech pár ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje, až ho uslyšíš, že se zase

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny pade. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

0: jak se tak přou, klid ztrácí docela. Člověk nebohý je tvor, čertův roh a spár,
1: křídlo anděla,
0: spor, metafor.

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen

stavebným sklem stácím. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

0: Jedou záletní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: přeje štěstí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit. Zlehka doladí.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel bláznů, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šedím návrat.

jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla, a on si toho ani nevšiml, tak je to s každou láskou

Slunce vrhá úsměv jaguára. Stařičkej parník jako z knížek Marka Twaina. Vypluje ze sna a pak zahalí.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom

Vedle je nahoře, co je v noci dole.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

pak přes balkon seš vyhošťan a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jinak.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva staré do ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma.

0: Rádio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest. A na každý bezpráví výstřel nebo pěst.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

říkat, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje. Ej, neplač, neplač.

Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň.

že se vrátím v jiném těle. Rozhodně poznáš mě lehce, budu se bavit a bude

znova. Ale počkám si, až si mě vysníš. Asketa potom napřed Casanova. Zas budu hledat ta správná slova. Konečně napsat

na světě líbí, to by mě museli ke kříži přibít. Ještě se vrátím v jiném těle. Ještě se vrátím.

na světě líbí, není proč znovu mě ke kříži přibít. Ještě se vrátím v jiném těle,

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou. Ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší. Říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

Já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les.

a měl jich doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let, ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty.

někde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty.

i když není to lehký, sama nejlíp víš.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech

do kočku, pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytli přikáte starýho, brejatýho podvodníka, počtěte si za paníka.

0: Po chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Jednou seděli jsme s kamarádem nad láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín,

dvoumetrový hovado se na nás vrhlo. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlý, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

0: Jura.
1: Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet.

zem, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplát.

zimou, zlý mraky může vítr hnát. Jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou příběhy.

válím tady za rohem, důváře suní. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo

jak srdci otevřený, čistý jak sníh. Tak velkolepý i osamělý, do světa otevřený, tak jako láska.

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Starý Jan na stráži stojí, do tmy vyhlíží, přihne si rád. Má večbánku na hořklou medovinu, ovšem ví,

ty sedni blíž, svíce už dohořívá. Tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen má.

Jako hejna tažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do míst, jichž mám v duši znamení. A jen holá pláň mě vítá, známá silueta hor,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zas

Na Petřín už míří 4 příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce,

Žižkově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na bébé pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

pocené a zanech ty volej, kriminály, příživníci a jim podobní. Barometr ukazuje stavy infarktový, polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví, a tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří, detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věci.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Ka na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

k zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů nabit. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

tumku, na zarubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

jsem zároveň synem i otcem, zámeckým pánem i bezdomovcem jsem, zároveň otcem i synem.

jsem zároveň syn i otec. Robur, dobyvatel i bezradnej chlapec, jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

0: sami.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

už jet po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, tak co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

by se včera stal, co neměl dobrou pověst, a tak každej se mu smál, jen tak stál a na housle si hrál.

trčí do ran. Příslušnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva dukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

je naše sláva a naše prázdnota je naše prázdnota.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

tě do tramvaje vysadím, schováš se mezi lidi, všichni někam jedou. Dýchni si na bokínko, ať líp uvidíš ty smutný cesty, co tě za ním vedou.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

Kama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí,

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Měl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč to říkáš a pláčeš a nechceš si

0: koště.
1: Hopra koště.
2: Hopra koště.
1: A pak teda.
3: Baba jedna, baba dvě i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on mají chobot jako slon. A baba
1: oň.
3: Baba
1: oň.
3: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidi, to jsou ale dneska lidi. Baba ve.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak už to vře a chlapi ostrý jsou jak meče.

Pěkná jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Na zastávkách se zubí přízraky, kde jsi zminula.

nějak mi nejde s paní Galino. Pražák na vinobraní, Galino, co jsem tě prvně viděl, Galino, co jsem tě prvně slyšel, Galino, bolí

mých cest, památka zaniklých měst, si pro mě krásná galino. Jsi moje osamění, galino.

smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu.

jehlu najdem, přišijem se k sobě. Tahle ta zpráva s tebou vůbec nehla, měla jsi mě víc ráda, když jsem měl ruce obě. Nesouměrní lidé těžký život mají, kompozičně nelahodí příliš oku, i ty zbyla ze mě možná chvíli v šoku.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

A přece v kleče překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Vytáhnu si ubřízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

Vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, to když se ptáš, myslíš, že spolu zestárneme.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě a snad mi to dopadne,

stejně jako on, i já se dotknu nebe. Protože stejně jako on,

0: Pán si přál platit zvlášť nebo dohromady.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech už dlouhý.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky a kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit to kyře? Do kosmu lítat u polům, kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky? Na kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

0: krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Už vážně nevím, kde to bylo, kam jsem to vlastně zašel. V těch místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli,

tvář. Měsíc rozsvítil svou slabou zář, smrti hlaset na okenice, vytízní od šibenice.

že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektronu

ani v třešňový aleji pod Javořicí. Už třetí den po tvý smrti snažím se chápat, proč stavěl si přehrady mnohem pevnější než my. A za žádnou cenu si nechtěl nikdy tápat. My nesměli jsme vědět,

hmatný lesk. Korytem brát, nechtem dávat, hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě chce. Když ztratíš všechny známy, zkus trochu víc.

na korze jménem sláva, daří se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo po rozum. Závist je rozkvetlá louka, len co se zavírá v pět.

běží, a ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšlehne vášně plamen a v požáru tom pak jí budu zpívat. Sing, sing.

Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet byl vlastně omyl.

byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět. A z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

pomalu kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závěrí, po bitvě dávno prohraný, ptám se, co dál. Už si tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk. Kam pak se spoděl?

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou

právě o pár pater výš sedí velká myš u dveří 225.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

zlesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám do vody.

trošku zhledají. Sousedé si před usnutí, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají.

trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí i

Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho to zabije.

ještě tady je. Plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty a šije nohama. Mrzutě kňoura, smrká mi do kravaty.

slzy a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít.

který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná. A jak se píseň z prázdnoty vynoří.

noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám

muž nesežene zprávu světu a loňskému létu. Vlasy zasněžené, ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: rady uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách nad oblaky.

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: A cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole,
1: dím.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v otě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí, a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví, a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tonka to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej knajv, dal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajv a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním božene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále a najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou a já jí zpívám do svý blues a roky, jo.

plavým chápu, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nezřív našli jsme si starý sečí důměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim sak-

Stla květiny nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

co včera platilo, dneska už neplatí. Však ještě hrůza visí nad krajem,

O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

tiše přišla tma a stěžkly oči tvé. Kdo pak teď sčítat má to dobré i to zlé? Vše, co tě tížilo, snad

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smut

Mi nežli místo mechu sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělí.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne doubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt. Někdo se dotýká a někdo ještě žije, štítivě čistou ruku jiná ruka je. Na konci kruhu kdo si kdesi sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří, obkročmo nad hrobem rodí.

Síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují s radou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetěze.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic. Stopy víří prach a ve svitu měsíce,

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s kým děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: plášť s myší kůžem, čapku s rolničkami. Kdo je tu nechal, kam asi pospíchal? Já jsem je viděl pod keřem růží planých. Začínal říjen, les barvami hrál. Ach, to je dávno, to jsme táhli kraje. Potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hrajem. Mizerná kára nás zítra vezme dál.
1: Kolem dokola se točí loukotě a

minula léta, čas nezastavíš. Na malém městě já se usadil, nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peří, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným kladným hrdinou. Kolem dokola se točí loukotě,

0: zvednul jsem z kroví čapku s rolničkami. V nejbližší vesnici pak herce dohonil. Veselá bída, večeře z jablek planých, je mladé víno, do stárnoucí žil.
1: Kolem dokola se točí loukotě, zas plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, vládě mince měněná,
0: tentokrát starostová žena svedená.

je šedivá zimou a tenkými prsty si probírá vlasy a hledá svou krásu v truhle se starými dobrými časy.

tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas. V truhle se starými dobrými časy.

tě viděl po své promoci. V bankovní kleci se sklem na bocích. Na blůze připnuté své

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírá.

Jsi. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako Astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherný.

bude to čas nádherně ztracený. Čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra

Z těch, co mají půl svandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbaj okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří, žár světel to

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho se bojíš?

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

prázdný restauraci na nádraží. Děda Šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zjistí ještě než zvadne, že jsme jen listí, co jednou spadne. Jsme si tak jistý, že nevyhasnem, jako ty listy, co

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

své klid. Uhlem jsem do týle vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína na skrínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat.

tvůj smutek bezbřehý. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha a dům, do něhož vcházíš s trobonkou vrázkou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když můj děda přišel do let, snídal opiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Zlatkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas dosedá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach,

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné zahrady,

Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj, já jsem s tebou a mě znáš.

zasít pod klenbou stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči zcestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád. Ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama,

tonout v moři mraků, lítat v oblacích, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

sasí pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, utonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

0: je krátce po druhé.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.